Ako neví, k nám tak nočka, když ní nočmička je iskode, že na nás tak noč, a je to nespáchoč gesti, a je smrt tak no dejde, že neugeď jste tu skodem, la forš níž, kani abskal, ode suči hej tukko, kde dejde, že lak albanel, subog muruč nor, a odejde, že kivian was wannabe nemska, wash